Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Hit Radio Vysočina.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Hit Rádio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dlouhodobé sucho a intenzivní vlny veder ve Francii způsobily velký úbytek vody i v řekách. Loira v některých úsecích už skoro vyschla. Úřady zavádějí omezení kvůli šetření s vodou. Teploty by měly ve Francii i v nadcházejících dnech stoupat nad 40 stupňů Celsia. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecního ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let vězení. Hasiči v noci na pátek požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. až na 2. No, budova prý bude muset být podle statiku zdemolována, buď spadne sama, a nebo se bude muset použít těžká technika. A pojďme také na fotbal. Ve čtvrtfinále mistrovství světa podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1-2. Gólem v závěru utkání rozhodl stejně jako proti Portugalsku žolík Mikel Merino, který byl na trávníku necelé 2 minuty. Španělé, kteří z Belgii neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Brankář Unai Simon poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na mistrovství světa skončila. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Dnes se můžete zapojit do svatomarkétské pouti ke kostelu svaté Markéty v Loukově na Havlíčkobrodsku. Na cestu krajinou se poutníci vydají ve 14 hodin od kaple v Křepinách. V kostele bude benefiční koncert, v neděli bude v Loukově od 10 mše, komentované prohlídky kostelu i beseda v obecním domě u Muchu v Dolním městě. Z Vysočiny Markéta Báťová.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes v podstatě je podobné počasí jako včera, jasno až polojasno, během odpoledne nějaká ta oblačnost, no a nejvyšší teploty odpoledne znovu podobné jak včera, 28 stupňů Celsia.
8: Krásné sobotní ráno, 3 minuty po 7 hodině. Vy, kdo teď vstáváte, protáhněte se, dejte si kafe, zkuste se usmát, venku je krásný den. No a my si společně tu sobotu uděláme nádhernou. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že pokud vstáváte teď, nebo jste třeba už pár hodin na nohou, takže to zvládáte. A s tím úsměvem ideálně k tomu ty nejlepší hity. Za chvíli Hunter X a teď už Script a Will.i.am. Tak jdem na to.

Center X právě teď na Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem. A dneska je ten den. Dneska je den velkého českého finále. Linda Nosková a Kája Muchová proti sobě dneska nastoupí v gala večeru českého sportu ve finále Wimbledonu. Neuvěřitelný. Já myslím, že nikdo z nás nezná takový ten pocit, kdy vlastně fandíte oběma. A je to bitva úplně o všechno. Obě jsou to skvělý ženský. Linda třeba ještě před pár měsíci dobrovolničila ve škole v Africe. Obě o sobě říkají, jak jsou milé a jak se mají rády. No a to uvidíme dneska, jak se mají rády. Já věřím, že do tohohle souboje obě půjdou naplno a bude to neskutečná přehlídka tenisu. Na to všechno bude z královské lože shlížet Petra Kvitová. No tak to je nádhera, že jo? To je... Uf, já být holkama na tom kurtu, tak jsem normálně nervózní. Věřím, že oni asi taky trochu jsou. Držíme pěsti, tuhle pohádku si prostě užijem.

Kygo a Parson James stole the show v éteru Hit Radio. Krásné ráno, dneska 11. července je prosím pěkně den populace. A náhoda tomu chtěla, že vzhledem k tomu, že právě populace kolem nás často poměrně dost stresuje, máme za sebou pracovní týden, takže určitě víte, o čem mluvím, i kdyby to byl jeden konkrétní kolega, tak na dnešek připadá taky den mochita. Náhoda? Nemyslím si. Je to tak, podle mě to spolu úzce souvisí, abychom ten den populace mohli řádně oslavit. Je teda 7 ráno, tak teď ještě asi ne. Teď si dejte normálně kafe, nebo čaj, nebo kakao, co máte rádi. Ale mějte to mochito někde vzadu v hlavě, jo? Přijde jeho čas. Přijde taky čas dalších hitů, a to už za malou chvilku. Danielle Porter, Sunfelt nebo Xindel X.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Syndel X a dovolená v éteru Hit Rádia, krásné ráno, 7:30. Teď už aktuální update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, kuriózní případ řeší v jedné čínské zubní klinice. Pacient tam přišel s běžnou bolestí jednoho zubu, jenže lékaři mu jich bez jeho vědomí vytrhli rovnou 12. Aby toho nebylo málo, klinika mu za tento radikální zákrok okamžitě vyprázdnila bankovní účet. Musí teď s nemocnicí soudí a případ vyšetřuje tamní policie i zdravotní komora. Neobvyklé zásnuby zažil New York. Zamilovaný pár horolezců se rozhodl, že si řekne své ano na velmi netradičním místě. Bez jakéhokoliv povolení vyšplhali až na samotnou anténu slavného mrakodrapu Empire State Building. Z romantického momentu ve výšce stovek metrů nad zemí je ale rychle vyvedla policie, která na oba dobrodruhy nasadila klepeta. Zahraniční letecké společnosti začínají zavádět revoluční novinku, která potěší všechny zapomnětlivé cestující. Na vybraných letištích totiž plně přecházejí na biometrické odbavení. Vaše tvář se tak stává vaší letenkou i palubním lístkem. K nástupu do letadla už nebudete potřebovat žádné papíry ani aplikaci v telefonu. Stačí se jen usmát do kamery.

Dej Dalton, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu důležitou zprávu, píše Katka, prosím vás, jo, v Samolesech u Pluhova Žďáru, vy, co se pohybujete v okolí, určitě přesně víte, kde, pobíhají tam po silnici dvě strakatá telata. Tak jenom prosím vás, pokud tudy budete projíždět, tak extrémně opatrně, víme, že telata se občas chovají jako telata. No, to je jasný. A prosím vás, pokud někomu z té oblasti chybějí dvě telata, tak pravděpodobně víme, kde jsou právě na té silnici, tak si pro ně když tak asi dojděte, jo, ať se telátka vrátějí domů. Opatrně na těch silnicích i takhle v sobotu ráno. Věřím, že tenhle telecí příběh bude mít dobrý konec. Další hity za chvilku, Alvaro Soler, taky Rihanna nebo Coldplay.

0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty hodně podobné jak včera, maxima na 28 stupních Celsia.
2: Krásné dopoledne, nebo ještě ráno, 11. července, to znamená, že 1/3 července už je pryč, jo? Letí to, když se dobře bavíte, Walk the Moon do uší právě teď.

Kateřina Marie Tichá, Féteru Hitrária, krásné ráno. No a ano, už jsem to zmiňovala, máme Světový den populace. Prosím vás, je to v podstatě proto, že dneska je to přesně 39 let, co počet obyvatel země dosáhl 5 miliard lidí. Jo. Nevím přesně, jak se to dá vypočítat, ale ten jubilejní člověk, to je hezky, se narodil v roce 1987 v 1:37 ráno v jugoslávském Záhřebu. Byl to kluk Matěj Kaspar a takže gratulujem, teď očividně slaví 39 let, což je hezké, že si to takhle rozhodně zapamatujete a dost možná vám přeje spousta lidí po světě. Ale pozor, jo, 39 let je to od 5 miliard. 10 miliard lidí by mělo na naší planetě být už v roce 2050. To je za 24 let. To není tolik. Jo, není to tolik. Taková jedna roztomilá tlupa opiček jsme kdysi byli. No, podívejte, kam jsme to dotáhli. Katy Perry a Skip Marley právě teď.

0: Imagine Dragons a Sharks, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem, 8:45. Pokud teprve vstáváte, tak se protáhněte. Jo, to je vždycky potřeba natáhnout ruce, nohy pořádně, aby to tělo vědělo, že jste vzhůru, jo, protože se budete pohybovat pravděpodobně podobně po bytě. Dneska má být krásně, jo, má být fakt moc hezký den, sluníčko, teploty, tak jako do 30, což je ještě snesitelný, ideální den na nějaký lehký výlet, vyrazit k vodě, nebo jenom tak prostě bejt a užít si hezkou sobotu. Tak doufám, že si ji můžete užít, pokud jste v práci, vydržte. To bude dobrý. A aspoň víte, že jste nepostradatelní. Za chvíli One Republic, taky Harry Styles nebo BB Rexha.
1: Hit Radio.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výběrek za Faithless New Religion v éteru Hit Rádia. Krásné ráno. Máme 9:30, ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, neobvyklé překvapení zažil řidič kamionu ve Francii. Během povinné pauzy na odpočívadle uslyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Když otevřel návěs, zjistil, že se mu v nákladu drahé elektroniky zabydlela rodinka divokých prasat. Zvířata se dovnitř dostala roztrženou plachtou a stihla zničit několik krabic. Italské Benátky řeší další bizarní incident s turisty. Dvojice mladíků se rozhodla, že ušetří za hotel a uslala si ve spacácích přímo na slavném mostě Rialto. Jejich romantickou noc pod širým nebem ale brzy ráno rázně ukončila městská policie. Oba výtečníci dostali okamžitou pokutu v přepočtu 10 000 korun a z města byli na 2 dny vykázáni. Americké Las Vegas hlásí další svatbu, nad kterou zůstává rozum stát. Jistý 35-letý programátor se tam legálně oženil se svým vlastním chytrým telefonem. Muž tvrdí, že s mobilem tráví 24 hodin denně, přístroj ho nikdy neodmlouvá a rozumí mu lépe než jakákoliv žena. Svatební obřad proběhl v klasické kapli a za účasti několika přátel.

Bradley. Robin Schulz a Erika Cirillo a Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. Dámy, jak jste na tom teď? Pohoda? Dobrý? Nebo už vás stihli vystrašovat? Protože údajně mají ženy opravdu doma víc stresu než v práci. Jo, asi hlavně ty dámy, které mají doma k tomu partnery a děti, protože my, co přijdeme domů a vezmeme si knížku a sedneme si na gauč a nikdo na nás nemluví, jsme, myslím, docela v pohodě. Jo, ale pokud máte doma společníky a pak ještě ty malý společníky a tak, tak je dost pravděpodobné, že tahle rovnice opravdu dává smysl. Takže vy všichni, kdo jste s těma ženama doma, nechte je chvilku, jo, dejte jim hodinku, dvě, nebo 12 třeba, to pomáhá, fakt, a stačí málo. A všechny vystresované ženy si za chvilku povinně budou hodně nahlas zpívat, to taky pomáhá. Tommy Cash, Rudimental nebo DJO. Hit Radio. Hit Radio.

0: Yeah.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Sobota nabídne jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpolední maxima se zastaví na 28 stupních Celsia.
3: Krásné dopoledne, 9:02 s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte nádhernou sobotu. My máme ty nejlepší hity. A budeme v nich samozřejmě pokračovat. Už za chvilku Linkin Park Up From The Bottom. Teď je tady ale Poetika a každou vteřinou. Užijte si to.

protože jednoho dne je může někdo darovat vám. Co? Tak na to myslete, zvažte a prosím, kdo můžete, vyražte. Teď další hity, za chvilku Miles Smith a právě teď Felix Jen a Jasmine Thompson.

0: Nice to meet you, to je Miles Smith, Féteru Hit Rádia. Krásné sobotní dopoledne, 9:45, venku nádherně, to si úplně říká o nějaký zábavný program. Co budete dělat, aby vás to bavilo, to asi nechám na vás. Jo, nebudu vám nic podsouvat, ale soundtrack k tomu, ten vám zařídím. Avril Lavigne, dobrý, jo, šlo by? K tomu třeba tedy Swims nebo Beyoncé, to snad půjde. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio, přeju vám všem krásné sobotní dopoledne. Teploty zase zpátky nad 30, ale prosím, beze všeho, ozvalo se ze sluchátka. Ano, prosím pěkně, západní a střední Evropu čeká další vlna veder. 45 stupňů bude ve Španělsku a Portugalsku, 43 ve Francii, v Německu jenom 40. Pohoda, ale ani u nás to opět nebude málo. Zase postupně až k 35 stupňům. Jo, nechám vás to vstřebat, 35 minimum. To zvládnem, tip na přežití, no jednoduchý, že jo. Obklopte se lidmi, kteří mají takový ty věci, jako je bazén, klimatizaci, obří mrazák, zahradní sprchu. No a pokud nikoho takového neznáte, tak teď je ten čas. Kamarádi, teď je ten čas si ho velmi rychle najít. Pro případné lidi vlastníky tohodle, tak takovej fotky s bazénem na Tinderu výhodou.

Tereza Mašková a Marek Lambora společně v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, za chvilku 9:45. Ano, už jsme v dopolední, doufám, že už jste všichni probraný, už se máte za sebou první, možná i pomalu druhý kafe, hlavně snídaní, nepodceňte to, prosím vás, ať máte sílu na celý ten krásný den. O ty nejlepší hity k tomu je samozřejmě postaráno. Za chvilku Offenbach, Norma Jean Martin, k tomu September nebo třeba Kurt Nielsen.

0: Tvé.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Dnes očekáváme opět krásně jasno nebo polojasno odpoledne, mírně oblačno a odpolední maxima na 28 stupních Celsia.
0: Hezké dopoledne, 2:50, přeju vám všem krásnou sobotu, 11. červenec, ty nejlepší hity, tě máme. No a protože by to chtělo trošku tematicky, tak jsme si pozvali skupinu Krištof, jo, a jejich písničku Život je krásný. Tak jo, tak jdem na to.

hezká. Fascinující, zajímavá, možná. 26% Čechů se údajně během letní dovolené aktivně snaží zažít románek. Jo, prostě 26%, což je docela dost, to je jedna čtvrtina. Co je blbý, tak 17% z toho jsou zadaný lidi. Jo, to může být takový lehce kontraproduktivní, jo. Pokud patříte mezi ty zadaný, co tohle dělají, tak jenom pozor, takový ty výmluvy, jakože to se stalo v jiném časovém pásmu, to neplatí, pokud se to stane třeba v Chorvatsku. Jo, pač tam je úplně stejně. Tak jenom na tohle opatrně, prosím vás, obecně opatrně s románkama v zahraničí, dámy, ať vás ten dotyčný třeba nezatáhne někam a vy už se nevrátíte, že jo? Ale jinak jo, pokud jste single, vyrážíte, chcete si tam trošku užít, tak hele, ideální výbava opalovák, jo? Aby vás namazal, jasně, to probourá ledy, to je jasný. Sluneční brýle, pánové, asi hlavně pro vás, i když my to děláme taky. No, aby nebylo vidět, kam koukáte, že jo? Ať můžete okukovat úplně nenápadně na té pláži. No a kdybyste náhodou nikoho nezbalili, tak si na cestu zbalte aspoň nás, jo, protože nás naladíte všude. A nepřijdete o ty nejlepší hity. Teď je tady Cher.

0: Romantika jako blázen, Alex Warren a Ordinary v éteru Hit Rádia. Čtvrt na jedenáct, krásné dopoledne všem, ať už jste v práci, máte doma nohy nahoře, anebo třeba doháníte takový ty klasický víkendový resty z toho týdne, kdy se doma pořádně jenom vlastně zastavíte, jako na chvilku vyspat, jo, tak potom člověk má tendenci uklízet a unavařit a tak nějak, nepřehánějte to, prosím vás. Pokud máte jako volnou sobotu, jo, tak ji využijte. Normálně, normálně, klidně, chvilku odpočívejte. Můžete.
1: Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel s nebesy.
0: A doufám, že u toho budete řvát jak na lesy. Za chvíli totiž Činasky, Lady Gaga nebo David Guetta.
2: Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečního

co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám.

Tohle jsou Činasky, posloucháte Hit Radio, krásné dopoledne. No a dneska se dozvíme jména posledních semifinalistů fotbalového mistrovství světa. Ano, mimochodem, všimáte si, jak je to dlouhý? Jo, když si to porovnáte s hokejovým, jak je to rychlovka? No nic, no nic. Každopádně dneska bude samozřejmě hlavně sledovan souboj Anglie s Norskem, respektive s Norem Haalandem, protože Haaland je neskutečný, ano. Mimochodem, co mě se strašně líbí, on má stále stejnou holku už od střední školy, jo, je to hrozně jako roztomilý a oni mají společný koníček a to je, prosím vás, Minecraft. Ano, ta hra, kterou hrajou vaše děti, jak jsou tam všechny věci čtverečkovaný. Tak oni tohle spolu pařejí, jo, ty si to vemte, on má prostě talent od pána Boha a k tomu holku, která miluje hry na počítači. Jo, myslím, že nejeden muž Haalandovi trochu závidí. Hraje právě teď.

Silence. Sound of Silence a taky Disturbed v éteru Hitrádia. Krásné dopoledne. 10 hodin 40 minut. Za chvilku 11. A ano, to znamená, že se blíží hity k vaření. Klasický princip, vy píšete na 777 937 777 a píšete dvě zásadní informace. Co vaříte? Na to já se vždycky moc těším. No a co byste u toho chtěli poslouchat? Jo, úplně jednoduchý, prosím vás, nezapomeňte se podepsat, jo? Ať vás tady nemusím vyvolávat jako anonymy. Napište, co vaříte, co u toho chcete poslouchat na 777 937 777. No a my si vaše hity dáme už po 11. Do celé Damiano David, Adele nebo Kabáti.

0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost, odpolední maxima až na 30 stupních Celsia, to na Moravě.
2: Hezké dopoledne, 11. hodina, s vámi Kateřina Pechová a teď jsou tady hity k vaření. Těšíte se? Pište na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Teď jsou tu Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

Jonas Blue a Jack and Jack, vy jste s Hit Rádiem, krásné dopoledne. No už to jede, už to sviští, hity k vaření jsou tady. Vy píšete, co vaříte, jo, píšete si k tomu o písničku a já to celý procesuju do éteru. Výborný, píšete na 777 937 777. Začneme SMS-kou od Renaty, ta tam totiž dneska má, prosím vás, partu chlapů. Pokládají dlažbu a to je potřeba nakrmit, to je jasný. Vaří hovězí vývar z knedlíčky, kuřecí a vepřový řízky s bramborem, rajčatový salát a k tomu taky kefírová buchta.

0: Tracy Abrams, That's So True, Féteru Hit Rádia. Dáváme si spolu hity k vaření. Další přání splníme Elišce. Ta píše, dnes vařím pro manžela a děti hovězí steak s pepřovou omáčkou, gratinovanými bramborami a chřestem. To je normálně fine dining. Hezký, moc hezký, chválím, fantastická věc. Ráda by si k tomu poslechla Perpetuum mobile od Evy Farné. Takže si ji dáme už za malou chvíli, k tomu třeba Imagine Dragons, no a za chvilku taky další vaše přání.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zoo a Shakira v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, hity k vaření jsou v půlce. Dáváme si, mluvíme o tom, co vaříte a co u toho chcete poslouchat, jo, to je jasný. Postupně odbavujeme jedno přání za druhým. Píše vás hodně, tak trpělivost, prosím. Další přání plníme Martinovi, ten vaří gulášovou polévku a chtěl by k tomu nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler. Po našem, jak píše, se ta píseň jmenuje V zatmění srdce. Dámy a pánové, ano, Bonnie Tyler už s námi navíc není, a to od této soboty. A je dobré si ten jedinečný, úžasný, fantastický hlas připomínat. Bonnie Tyler.

Tohle je tedy Swim a Lose Control, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření jedou dál. Ten další míří za Luckou, která dneska pozor vaří zelňačku a kuře na paprice. Luci, dotaz. Kuře na paprice s čím? S knedlíkem? S těstovinou? Někdo i s rejží, to já třeba vůbec nemusím. Za mě je to s knedlíkem nejlepší, jo? Ke kávičce budou mít perník. Lucka k tomu prosí o Žijeme len raz od Roberta Buriana. A hele, to je prostě to, jak zní léto, jo? Takže Žijeme len raz právě teď.

0: Ego a Robert Burian, Žijeme len raz, pro Lučku. Prosím vás, ona mi napsala, že oni mají kuře na paprice s bramborem. Dobře. Hele, každý podle chuti, jo. Stihneme ještě jedno přání. Píše Dušan a s přítelem dneska vaří rajskou. Prosím vás, to doufám nebude s bramborem. Jako co krajský? Taky knedlík, kolínka? To je neskutečný, jak je těžký se rozhodnout, co? Každopádně oni by chtěli půlnoční hřích od Krištofa a Dominik Aláďa. No to bude nádherná rajská. Tak jo, už za chvilku Krištof, k tomu Fornon Blondes nebo Poetika.
1: Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gangs.

0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně potom vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes na Moravě dostanou i až na 30 stupňů Celsia.
2: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, všichni jste si pěkně navařili, tak si to teď pěkně taky sněste. Já k tomu posílám další hity, za chvíli Gotye a Kimbra. No a teď jsou tady Linkin Park a What I've Done.

Alex Warren s námi na Hit Radio. A mimochodem, není to tak dlouho, co jsem tady vyjadřovala údiv, že lidi jí kuře na paprice s bramborem, jo. A chtěla bych říct, že se dobrovolně přihlásili další jedinci, kteří to tak dělají. To je hustý. Jako asi se na to někdy zaměřím a budem si dělat průzkum. Já ho prostě vyhlásím, nevím, slovo rajská a vy napíšete, s čím to jíte. To si někdy dáme, pač, já jako vím, že lidi mají různé chutě, já mám taky hodně divné chutě, ale některé věci, jo, to vám tak nějak zůstává rozum stát. Hele, hlavně, ať vám chutná, to je to nejdůležitější. Další hity k tomu, za chvilku skupina Lucie, Artemas nebo Hunter X.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skupina Lucie a Amerika v éteru Hitrádia, krásné poledne. Doufám, že si užíváte svoje obědy. No a pozor, protože dneska finišujou Vary. Je to tak, poslední závěrečný film dneska proběhne, celé se to uzavře, lidi se opět vrátí do svých domovů, takže ano, i vy ve svých městech asi začnete zase potkávat o něco víc lidí, ale nebojte se, oni budou další festiáky, další akce, takže to nebude zas tak drastický. Letos na skandálky poměrně bída, a ono se teda ještě asi něco vynoří, jo, ale jinak to byly až překvapivě poklidné Vary. Na to, že to byl už 60. ročník, tak ještě dodatečně Varům samozřejmě všechno nejlepší, ať si to tam všichni ještě dneska užijou. No a potom zpátky do běžného režimu, jasný? Tak jo, a pamatujte, co se stane ve Varech? Ve Varech rozhodně nezůstane. Další hity, tohle je Leony.

Lost Frequencies a X Ambassadors právě teď v éteru Hit Radio. Za chvilku jedna, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásnou sobotu, má být fakt hezky, tak vyražte někam ven. Já se na vás budu těšit zase zítra v jednu, takže v podstatě za 24 hodin. Platí? Výborně, mějte se hezky, za chvilku třeba tohle. Savage Garden, To the Moon and Back, Ella Henderson nebo Pink. Mějte se, ahoj.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině právě teď neobsahuje žádnou dopravní komplikaci, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 7.

0: bezmála 64 tisíc korun.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Dneska se teploty budou šplhat až k 28 stupňům Celsia a večer v maximech kolem 14. Zítra se rtuť teploměru zastaví také na 28 a bude po ránu polojasno. Odpoledne se nám to začne trošičku kabonit a pravděpodobně nám možná místy i lehce sprchne.
3: Hit Radio Vysočina.
2: Lehce po 13. hodině vás zdraví Lukáš, přeju vám pěkné odpoledne a posílám z hitu Edwarda Maju a taky Evu Farnou.

13 hodin a skoro 10 minut k tomu, tohle byl Edward Maja a taky Vika Žigulína. Já vám přeju hezké odpoledne a taky tady mám nějakou kulturní pozvánku, byste věděli kam třeba dnes a nebo

0: M. Jeden dekor, jeden celek.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
7: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Původní sestava Marie a Per. Roxette. Švédské duo, které zaznělo na Hitrádiu Vysočina. Koukal jsem před chvilkou na Facebooku, jak se náměstí v Telči dneska dopoledne zaplnilo krásnými veterány v rámci retro závodu mezi dvěma branami. Pokud se nepletu, tak auťáky by teď měly být někde na cestách po Vysočině, takže možná ty krásné veterány potkáte někde na silnicích. A k nahlédnutí budou zítra zase na náměstí zhruba mezi podle programu, mezi 10:30 a 11:30, tak tam můžete klidně na ně zítra vyrazit. A já už vám posílám z dalších hitů třeba Krištofy, anebo taky Alvaro Solera. Tak hezké dopoledne zítra, Rádio Vysočina.

0: rámci dopoledních písniček na přání vám Káťa Pechová Krištofy zahrála k tomu vaření sobotního oběda. Tak doufám, že jste si to užili i právě teď, už třeba při trávení toho sobotního oběda. A já vám za chvilku zahraju tady u nás na Hitrádiu Vysočina třeba zpěvačku, která se říká Dua Lipa. Dámy Love Again. Už za chviličku, tady u nás za 6 minut bude 2:45.
1: Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je

Hit Rádio Vysočina těsně před 14. hodinou Sigala a taky James Arthur. Přejeme pěkné sobotní odpoledne, docela prosluněné a i teplotně velmi vydařené, tak pokud razíte někam na výlet anebo na nějakou krátkou dovču, tak vám přejeme šťastnou cestu. Kdyby cokoliv z dopravy, tak nám určitě dejte vědět a my budeme moc rádi, když to odvysíláme i dalším posluchačům, kteří právě teď po Vysočině někam razí. Za chvilku další aktuální zprávy a z muziky ještě určitě stihneme Taylor Swift anebo Smash Mouth.

0: hlídky strážců Národního parku na koních. A turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Karlovarský filmový festival jde do finiše. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Pašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Tenisový Wimbledon dnes čeká první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Finále začne v 5 odpoledne našeho času.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz
2: Teploty už na místě atakují 28 stupňů Celsia, večer bude v maximech kolem 14 a zítra tam bude ten teploměr úplně stejně jako dneska kolem 28. Ráno čekáme polojasno a odpoledne se nám to případně možná bude trošičku kabonit a čekáme jenom mírné přehánky, ale meteorologové to slibují tak na 50%, ale i tak počítejme s tím.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Do 18. hodiny s vámi dneska Lukáš, přeju pěkné sobotní odpoledne a posílám Rehab a taky Inu. Pěkný odpo.

po 14. hodině ladíte Hit Rádio Vysočina. Pokud s váma jedou v autě právě teď děti, tak jim můžete klidně třeba pustit něco jiného. Nebo je to sice nic prostýho, ale jenom se chci zaměřit na něco, co by třeba asi nemuseli úplně slyšet. Podle výzkumu čeští teenageři s prvním sexem nespěchají a odkládají ho až na práh formální dospělosti. Po začátku jejich pohlavního života v žebříčku prožitku sex vůbec nefiguruje nějak vysoko, jak by se možná mohlo zdát. Větší prioritu prý přikládají spíše času stráveným na mobilu, hraním her anebo sledováním televize a Netflixu. Ještě tady mám takovou perličku a takovou malou zajímavost. Zatímco v roce 2010 mělo sexuální zkušenost 23% dotázených 15-letých respondentů, tak o 12 let později jich bylo jenom 16,3%. No a to už o něčem svědčí.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích.

0: vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Bruno Mars, APT, za chvilku Green Day, anebo taky Elle Farben. No a řidiče v Jihlavě čeká od 13. do 27. července větší dopravní omezení. Má to ale jednu výhodu, potrvá kratší dobu než takový ty obvyklý zavírky třeba na měsíc nebo dva měsíce, tady to je trošku kratší. Každopádně krajští silničáři spojili první dvě etapy oprav průtehu městem do jedné, aby prostě stihli to, co nejvíc a nejrychleji opravit během letních prázdnin. Tak pokud plánujete cestu přes Jihlavu, klidně se mrkněte na hitradiovysočina.cz, abyste věděli, kde ty konkrétní uzavírky jsou a co by vám třeba případně mohlo komplikovat dopravu. Od toho jsme tady, hitradiovysočina.cz, tam je všechno napsaný a vypsaný. Tak jdeme na muziku z největších hitů, Elle Farben a taky Green.

0: Každé ráno příští týden budete moci soutěžit o zase další krásné ceny. Tentokrát v rychlé pětce bude poukázka na 5000 korun na kosmetiku Denatura. Tak kdybyste náhodou měli chuť zasoutěžit, tak poslouchejte mezi 7 a 8 hodinou, kdy ve snídaní šampionů rychlá pětka rozhoduje o tom, kdo ten poukaz dostane. Takhle. Vy dostanete 5 otázek, na první otázku máte 5 vteřin, na tu každou další o vteřinu méně, takže to musíte opravdu všechno rychle zodpovědět a pokud se tak podaří, tak poukázka bude vaše. Tak poslouchejte i příští týden snídaně šampionů na Hit Radio Vysočina. Bude to mít zase grády.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od chipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Třibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
9: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

Ken Lawrence, Arcade. Je to Rádio Vysočina, s vámi přejem pěkné odpoledne. Za chvilku další aktuální zprávy, už na 15. hodinu. Ale teď už z dalších hitů, který ještě stihneme do té 15. Třeba Rixton, anebo za chvilku

0: Za mě velmi povedená muzika od Linkin Park, The Emptiness Machine. Posloucháte Hit Radio Vysočina. Já jsem nedávno četl na jednom serveru, že syn Chestera Bennington vlastně napsal: tím, že jste přizvali zpěvačku do kapely, jste absolutně zabili ducha kapely, který můj táta stvořil. Já s tímhletím nechci úplně souhlasit, každopádně myslím si, že s novou zpěvačkou je to naprosto luxusní, je to naprosto famózní a hrozně se mi to líbí. Tak doufám, že se mnou souhlasíte. A co si budeme hrát mezi 15. a 16.? Dáme Annette Langerovou, dáme taky Enrica Iglesiase. Chystáme pro vás i Davida Guettu a Teddyho Swimse. Takováhle muzika určitě mezi 15. a 16. bude následovat. Teď už ale nejlepší dopravní servis na Vysočině, který ani v této hodině nemá žádné dopravní informace, které by byly potřeba ohlásit, protože jak na to koukám, není tady vůbec nic. Kdyby však cokoliv, tak nám dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: 15 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. červenci, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Lesní požár na jihu Španělska se vyvíjí už příznivěji. Hasiči mohli díky lepšímu počasí přejít k přímému zásahu proti plamenům. Oheň v Andaluzii od čtvrtka spálil přibližně 6600 hektarů porostu a vyžádal si nejméně 12 obětí. Češi jsou mistři podvodů, alespoň podle výroční zprávy kriminální policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů. To je o 5 000 víc než v roce 2024. Celkový stav kriminality v Česku zveřejnila policie na svém webu.
2: Fotbalový servis.
3: Fotbalové fanoušky čeká další bezesná noc. Rozhodne se, kdo na šampionátu doplní první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 11 večer nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později vyzve Švýcarsko obhájce zlata Argentinu. Zápas hostí Kansas City. Semifinálové duely nás pak čekají v úterý a ve středu. Finále je na programu příští neděli.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Co se teplot týká, tak ty budou podobné jako dneska. Zítra čekáme 28 stupňů Celsia, ráno bude jasno až polojasno, kabonice nám začne kolem oběda a až do večera by tam těch mraků mělo být více a čekáme občasnou přehánku.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Do 18. hodiny s vámi dneska Lukáš na Hit Radio Vysočina, přeju hezké odpoledne a už teď další posílám Avex.

Tones and I, tedy Swims a taky David Guetta. Toto je spojení, které vám hrálo 7 minut po 15. hodině na Hitrádiu Vysočina. Dneska já cestou do rádia jsem u Batelova potkal nehodu na železničním přejezdu, která z dálky vypadala opravdu hodně ošklivě a škaredě. Na místě byl i vrtulník, tak jsem se obával, aby to nebylo něco vážného. Ale nakonec měl řidič velké štěstí. Podle dostupných informací vlak auto na tom přejezdu jenom odhodil do příkopu a ten řidič měl jen lehká zranění. Nakonec byl odvezen do nemocnice. Byl tam sice zastavený i provoz zhruba asi na 4 hodinky, takže to omezilo vlaky, které razily tu trasu České Budějovice, Tábor, Jihlava. Takže pravděpodobně cestující na této trase asi nebyli úplně nadšení, ale každopádně já vám chci jenom zkázat, abyste na silnicích byli opatrní a jezdili v pořádku a bezpečně, tak abyste do toho cíle vždycky dojeli bez větších komplikací.

Musím říct, že tahle písnička je opravdu skvělá. Vždycky to ve mně nakopne neskutečnou energii, a to i po tolika letech, co vlastně jí pořád slýchávám co měsíc, nebo rok co rok. Prostě fakt je to pecka. Za chvilku bude Alicia Keys, taky Cyril, a dneska koukám na to, máme Světový den populace a taky Mezinárodní den mochita. Pokud bychom tyhle ty věci spojili, tak z toho může dokonce vzniknout Světový den kopulace.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

hodinách za minutku půl čtvrtá. Prázdniny jsou povětšinou protkané dovolenými a výlety a proto všem návštěvníkům jde naproti město Jihlava, který zřídil bus zdarma, který o víkendu protkává zajímavá místa v Jihlavě, jako třeba Zoo Jihlava, Jihlavské podzemí, Stříbrný dům anebo třeba Horáckou arénu. Bus zdarma jezdí každý víkend a jízdní řád najdete na webu dojihlavy.cz. Tak se klidně mrkněte a z dalších hitů na Hit Radio Vysočina posílám Global DJs a taky Alexe Warrena.

0: Totální peska jak od podlahy Gives You Hell. Posloucháte Hit Radio Vysočina, koukneme se, kdo by dneska oslavil svoje narozeniny, například Dana Medřická, taky určitě Olga Havlová a taky Jirka Krampol. A z těch, kdo dneska slaví, tak třeba Karolina Vozňacká, dánská tenistka, taky Elisha Cara, kanadská zpěvačka a textařka, která je dneska mimochodem 40, krásný věk. A také dneska slaví 55. Petra Jungmanová, herečka a žena zesnulého herce Vladimíra Dlouhého. Tak přejeme všechno nejlepší a z hitů Miles Smith.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Two Brothers on the Floor, Dreams. Písnička, kterou jsme si vypůjčili ze sesterského Hitrádia 90. Myslím si, že nám to taky sluší. Každopádně já bych vás ještě chtěl určitě pozvat i k poslechu podcastu Vypalovačka, který právě běží i na Hitrádiu 90. Všichni tři moderátoři tohoto rádia, které běží převážně vlastně na internetu nebo v dabu, tak mluví o velmi zajímavých věcech z 90. Ten předchozí díl je třeba o českých 90-kových seriálech a ten aktuální je o zpěvačce Madoně. Tak kdybyste to chtěli slyšet, rozhodně vřele doporučuji hitradio90.cz a tam se prokliknete přímo na tento podcast, který se jmenuje Vypalovačka. Doporučuju a teď už Miraj, tenkrát. Už

Za minutku a půl, 16 hodin, Robin Schulz na Hit Rádiu Vysočina. A teď už rychle nejlepší dopravní servis na Vysočině, dvakrát D1. První problém je na 76. kilometru směrem na Brno. Tam je porouchané auto, pravděpodobně bude někde u krajnice, takže by neměly hrozit žádné kolony. Každopádně 123. kilometr směrem na Brno došlo v koloně před dopravním omezením k nehodě osobního auta s nákladním a kolona zde bude pravděpodobně narůstat. Tak na to dejte pozor a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 16 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Koupě staršího bytu se teď nemusí tolik vyplatit. Jejich ceny ve druhém čtvrtletí meziročně stouply v průměru o 11%, v Ústí nad Labem dokonce o 19%. Vyplývá to z analýzy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a také zájem investorů. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem v Německu je po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Mluví se o rozsáhlých škodách. Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay. O tomto víkendu kvůli vlně veder zavírají své dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie. Země od letošního května čelí už třetí vlně veder. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne zítra v 17 hodin.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
3: Zítra to počasí bude krásné, 28 stupňů Celsia, ačkoliv ráno to bude ještě příjemnější díky tomu, že bude více svítit sluníčko, tak odpoledne se nám to trošičku zatáhne a meteorologové slibují, že nám možná trošičku sprchne, ale ty přehánky budou opravdu jenom velmi mírné.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Tak přeju hezké odpoledne a zase jdeme na muziku. Robbie Williams a taky Shepard s vámi Lukáš a přeju pěkné sobotní odpoledne.

celou Vysočinu jsme právě teď pustili do éteru Robbieho Williamse a Angels. Za chvilku Alvaro Soler, anebo taky Shakira. No a naši kluci fotbaloví dneska vyrazili do Nové Vsi u Nového Města na Moravě a rozstříleli tam místní tým SFK Vrchovina 08. Takže velmi, velmi pěkný výsledek pro FC Vysočina. Gratulujeme k tomu. Kluci už jsou pravděpodobně asi tady doma. Pravděpodobně už vyrazili, že jo, před nějakou hodinkou, dvěma hodinkami zpátky. No a nejbližší přátelský zápas bude už příští sobotu 18. července o 16 hodin. A FC Vysočina si bude chtít určitě poradit s Pardubicemi. Takže FC Jihlava určitě bude hrát jako o život a s Pardubicema si v rámci přátelského zápasu určitě poradí. Začíná to za 6 dní, 23 hodin, 49 minut a právě teď 20 vteřin. Tak přem hodně štěstí.

fotbalový šampionát je pomalinku do finále. Dneska nás třeba čeká od 23 hodin zápas Norsko-Anglie a taky ve 3 ráno, pokud byste si chtěli přivstat, tak Argentina-Švýcarsko. Jsou tací, kteří si opravdu v noci přistanou, aby to viděli. Já jsem ten, který se radši přispí a sleduje zpovzdálí, takže možná někdo zapadne do tohletoho tábora, někdo zase do tohletoho tábora. Každopádně věřím tomu, že sledujete. Tak dneska další dva zápasy v rámci šampionátu a my za chvilku si budeme hrát Madonu anebo taky Lady Gagu na Hit Rádiu Vysočina.

Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Benson Boone. These beautiful things that are... A Hit Radio Vysočina. Právě teď máme 16:30, koukám tady na meteorologickou předpověď a vypadá to tak, že v příštím týdnu se nám opět vrátí tropy, v úterý dokonce teploty 33 stupňů Celsia v celé České republice, samozřejmě někde bude trošičku méně, někde více, každopádně republiková předpověď na 33 stupňů, pak se možná ty teploty ještě trošičku zvednou a pak už meteorologové neví, co se bude dít, protože pravděpodobně by se nám mohlo ještě víc přitopit, protože třeba i v Barceloně naměřili právě teď meteorologové kolem 40 stupňů Celsia a ty teploty, pokud všechno půjde správně, tak ten teplý vzduch od Barcelony půjde sem. A pokud se prý trošičku to zvrhne, tak by mohl přijít déšť. Je to teda velmi, velmi roztodivné. Zkrátka a dobře, meteorologové teď momentálně vůbec neví, co se bude dít. Každopádně asi by to nějaký déšť chtělo, protože sucho je opravdu velké a co se týče úrody, tak podle zemědělců by to mohlo být zhruba tak na úrovni roku 2008 a 2012, takže docela bída. Tak doufejme, že spíš trošičku zaprší a pak si zase můžeme klidně užívat nějakých 40. Co?

Hit Radio vysočinal Luis Capaldi, který nedávno se i objevil na Formulích 1. Byl z toho velmi nadšený, dokonce byly nějaký záběry, kdy tam vlastně říkal, že už se cítí docela jako zdravý, protože on má nějaký ty zdravotní problémy, každopádně říkal, že se připravuje na další album, na nějaký další písničky, což se samozřejmě my osobně tady moc těšíme. A my za chvilku to taky pěkně nakopneme. Dáme další hity. Ray Dalton zazní a k tomu taky chystám jednu velmi, velmi povedenou letní pecku. C'est la vie, Khaled. Na Hit Radio Vysočina už za chvilku.

Byť stále mlad, Jay-Z a velký Mr. Hudson, za chvilku Baby Rasha, nebo taky Zion a Sia. No a už za 8 minut, 20 vteřin, finále Wimbledonu. Karolína Muchová, Linda Nosková. Budeme to v příští hodině určitě sledovat. Tak si na to počkejte, anebo přímo rovnou sledujte v televizi, protože tohle je událost, která se možná taky nemusí opakovat. Ve finále Wimbledonu dvě Češky proti sobě. Linda Nosková, Karolína Muchová. 17 hodin to začíná a jsme zvědaví, která z nich si odnese ten wimbledonský talíř. S vámi Hit Radio Vysočina a do 17. hodiny slibovaná muzika a v 17 taky další aktuální zprávy s Verčou.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, těsně před zprávami, koukneme na dopravu. Nemám tady vůbec nic, co bych vám chtěl povědět, zatím je to všechno v pohodě, jezdíte opatrně, tak i nadále jezděte, budeme za to moc rádi a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 17 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Pavel věří, že se po sporech ohledně účasti na summitu NATO jeho vztahy s Babišem uklidní. Hlava státu to řekla v diskuzi na festivalu Pohoda na Slovensku. Za absurdní pak označila snahu SPD, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, řád Bílého lva. Karlovarský filmový festival finišuje. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nejvšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun. Na tenisovém Wimbledonu právě startuje první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve 3 setech.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Dneska v noci teploty 14 až 11 stupňů Celsia a zítra ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat, odpoledne se mohou na východě kraje z některých mohutných oblaků s malou pravděpodobností objevit krátké přehánky a teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Předá poslední hodinka dnešního sobotního vysílání a mám tu připravenou spoustu hitů, třeba Imagine Dragons.

Imagine Dragons, za chvilku Nico Santos, nebo taky Rihanna na Hit Rádiu Vysočina. A možná stejně jako já, každý den od pondělí do soboty sledujete seriál Hospoda, tak jako tradičně každý rok, Místo ulice, to vlastně na Nově dávají. A já teďka zrovna tady koukám na článek na webu vtelce.cz, kde jsou dokonce dva články, jeden se zaměřuje na chyby, které v tom seriálu jsou, a ten další vlastně jako rozpatlává vlastně další věci, které tam k tomu seriálu patří. Například i to, že Miloš Kopecký tam předříkával nějaký text, měl se zúčastnit původně toho celého natáčení, ale bohužel nedokázal ani ten krátký text přečíst, takže byl už na pokraji vlastně toho všeho a už zkrátka dobře na to neměl, takže to vzdal. A nakonec to herecké obsazení bylo úplně jiné, než se původně plánovalo. A nebo třeba i ta servírka Janinka, o které jsem tady četl, že v průběhu seriálu dokonce byla v těhotenství a přibrala pouhých 5 kilo, takže nikdo na ní ani nepoznal, že celé to natáčení proběhlo v jejím těhotenství, kdy čekala druhé dítě. No, tak to jsou takové ty zajímavosti, tak kdybyste si to chtěli přečíst v telce.cz, tam jsou dva články k tomuto kulturnímu, naprosto svéráznému seriálu, který si myslím, že patří do té televize. Tak seriál Hospoda. Za chvilku Nico Santos, Rihanna.

Nico Santos, Human Boeing. Za chvilku si dáme jednu velmi narozeninovou písničku. Flipside, Happy Birthday. Za chvilku si dáme taky Činasky, ročníky 1970. Písničku, kterou napsal František Táborský a text složil Pavel Groman a Michal Malatný už tenkrát věděl, že to bude obrovský hit. A měl pravdu.

0: Vysočina.
1: Happy birthday. Make a wish.

Fiktivní kapela Hunter X a písnička Golden na Hit Rádiu Vysočina. Tak já jsem včera přijel domů, nebo respektive dneska ráno jsem přijel domů kolem 6:30, protože jsem do rána DJoval. Dneska hned po vysílání ještě razím na chviličku domů a potom hned vyrážím taky na svatbu. Budu dohrávat po kapele, takže do 2 do rána mám dneska o zábavu postaráno, tak doufám, že se dneska opravdu nožky nezastaví a budou všichni tančit. Těším se na to. No a za chvilku si dáme určitě i písničku, která si myslím, že na dnešní svatbě zazní, protože zazněla i včera. Sice v jiný verzi, každopádně Sweet Caroline prostě na akci zaznít musí. Takže Sladkou Karolínu si dáme už za chvilku, teď ale taky Code Line a Follow Your Fire na Hit Rádiu Vysočina 17:29.

Přiznám se, že tohoto jsem už dlouho neslyšel. 10 000 maniaků a Because the Night. Za chvilku určitě Krištof, hned teď pojď být světlometem. A ještě předtím se taky mrkneme, co dneska dávají v jihlavském Sinestaru a co se dá ještě stihnout. Tak třeba v 18.40 Mimoni a Monstra, v 19.40 film Posedlost a v 19 hodin taky Toy Story 5 Příběh hraček. Tak ať už volba padne na cokoliv, přeju vám dneska večer příjemnou zábavu, ať už budete v sobotu večer dělat cokoliv, aby vám k tomu právě teď budeme taky hrát jenom vy.

Calvin Harris, I Need Your Love. Do 18. hodiny nám zbývá ještě pár minut, určitě si jdeme ještě Spice Girls anebo taky Disturbed. No a co se týče finále Wimbledonu, tak úplně zatím nejlépe to vypadá pro Lindu Noskovou. Každopádně vše se může ještě otočit. Já se s váma loučím, mějte se fajn a těším se příští sobotu po 13. hodině. Ahoj!

0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Hit Radio. Bring the action.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Hit Radio. It makes me feel.

0: i renovaci domů?
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
0: Ti, co sousedům staví novostavbu?
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

stay in play at all.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,